0: Pondělí přinese podobný charakter počasí, čekáme oblačno až polojasno, místy přehánky a odpolední maxima na 21 stupních. A jedna zajímavost, počasí podobného charakteru bude o víkendu panovat na většině Moravy, zatímco na jihu Evropy se teploty budou místy blížit k 30.
1: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.
2: Ahoj, tady Richard Krajčus, kapely Krištof. Zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Domé Aladžia. Užijte si to.

0: Rádio Haná uvádí Hanáckou chvilku poezie. Naši rodáci furtovníci v hanáčtině veršují každý víkend pro vaši lepší náladu.
1: Vyrážíme, dobrodko, tentokrát tyho a Prostějova. Mrknem se tam za hasičama. Hasičský muzeum v Nové hasičárně je od roku 2006, ale jeho prapůvod je až v 80. letech. Síň tradic požární ochrany byla otevřená v květnu 1983 a než v dnešní podobě muzea dopatovala na současnou adresu, musela je dvakrát rozšařovat. Nejstarší muzejní exponát je dvoukolová tragačová střekačka z roku 1893. Skutečným unikátem je také hasičský dopravní auto prostějovské značky Víkov, přestavěný ve firmě R.A. Smekal v Čechách pod Kosiřem na hasičské speciál. Moc takové k vidění není, i šlepré není vůbec jediný. Do hasičského muzea v Brodka Oprostějova se můžete vedat celý rok, ale je potřeba domlova předem.
0: Hanácká chvilka poezie. Každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná.
2: Rádio Haná.

0: šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
1: Agent 007 dostává záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu známé zločinecké organizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu o Spectre. Tak začíná bondovka roku 2015 a já vás vítám u našeho speciálního songu, který vám za chvilku přednese anglický zpěvák a textař Samuel Frederick Smith, který v roce 2013 pozbíral dokonce dvě ocenění Brit Critics Choice Awards. No a bondologové tvrdí, že se jedná o vůbec nejslabší bondovský song všech dob. Jestli to tak je, zdali se vám líbí, anebo vám vysoké tóny sama Smitha přijdou jako velké umění, to už nechám na vás. Zajímavostí určitě je, že Bond Daniel Craig nosí na ruce i v téhle bondovce značkové švýcarské hodinky a právě slavná švýcarská značka na podzim roku 2015 připravila speciální limitovanou edici hodinek 300 Spectre a bylo jich vyrobeno přesně 7007 kusů.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Při natáčení filmu to docela jiskřilo, protože Monica Bellucci, která se v roce 2013 rozvedla s Vincentem Caslem, tak se rozvedla proto, že jí podváděl s francouzskou Leou Sedů. No a všichni tři ve filmu samozřejmě hrají. Volume doprava, bondovka Spectre a Sam Smith, Writings on the Wall.
0: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Hana právě teď.

0: Rádio Haná. Tak co tu vlastně děláš?
1: Přivez mě sem tvůj kámoš. A jsem za to rád. Šla bys co na drink? Počkám na tebe.

0: mám tu jednu známou, která přijela z velký dálky, složila skvělej song a já bych byl rád, kdyby vám ho zaspíval. Zaspíváme ten tvůj song, jo? Udělal jsem aranže, možná ne tak dobrý, ale třeba to nějak.
1: Ne, to fakt nejde.
0: To víš,
1: ne, Čeku, prostě, to není sranda.
0: Hele, musíš mi jenom věřit.

Máš pocit, že to přehnal s pitím? Tak to o něm nic nevíš. Ale něco ti povím. Ještě nikdy nevzal žádnou na pohled.

0: Videl som ťa na YouTube, v tom klipu s tou holkou. Miel som z toho radosť, byl z toho. Zase ty.
1: Pořád se ti líbí můj frňák?
2: Miluji ho,
1: Ale fakt, tam strašně čí.
2: Podle mě by měl ještě víc.

0: co Charlie?
1: Charlie je sladký, ale pořád jen leží takhle u dveří. Čeká na pánička. Oba na tebe čekáme.
0: Ještě 3 týdny.
1: A pak se nám vrátíš, že jo?
0: Omlouvám se za ty grny. Omlouvám se.
1: Nemohl jsi za to, je to nemoc.

0: že jste sem dnes přišli uctít památku mého manžela.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Ano, můžeme se na filmy dívat doma, na Netflixu, HBO, OnePlay, Disney Channel, pěkně z obýváku, ale v kinech ty filmy mají tak nějak větší kouzlo a hlavně větší plátno. Potvrzuje to i filmový expert Radek Krojciger z Multiplexu Premiér Cinema je ve vysílání. Ahoj.
3: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Než se pustíme do premiér tohoto týdne, které jsou mimochodem speciální tím, že jsou v režii velkých režisérských jmen, začnu počase nějakou statistickou zajímavostí. Mezi lety 2016 a 2025 přibylo v České republice 674 projekčních prostorů. Od roku 2024 ale navzdory vyššímu počtu kin klesá počet sedadel v sálech. Zdánlivý paradox má jednoduché vysvětlení. Současným trendem rozvoje kin je zvyšování pohodlí a různé varianty komfortních sedadel zaberou prostě víc místa.
2: Děkujeme za tuhle perličku, je super, že se to děje, že je takový vývoj. A jaké filmy mají místo během 2. červnového týdne v moravských kinech? První režisérská legenda tohoto týdne je Steven Spielberg.
3: Ano, začnu slibovanou režisérskou legendou. Po nějaké době uvidíme v kinech film od Stevena Spielberga, a to opět z jeho oblíbeného žánru.
4: Co se se mnou děje?
5: Lidé touží po pravdě. Jsem toho součástí. Mrzí mě, že do toho zatáhli jen.
3: Celou jeho kariéru ho provází otázka mimozemské existence a ve filmu Den odhalení nabízí Spielberg odpovědi. V Den odhalení se totiž lidstvo dozví pravdu, ale ne všem se tato pravda hodí do krámu.
6: Když to uděláš, už to nevrátíš.
3: Ve filmu uvidíte mimo jiné Colina Firtha nebo Emily Blunt.
7: I know which version Gary would prefer. Gary.
3: Dalším režisérským velikánem, který se drží svého stylu, je Guy Ritchie. Jeho příběhy z prostředí tajných služeb ožívají ve filmu Šedá zóna.
8: They work between the moral and the immoral. The black and the white.
3: Čekat můžete opět na pinavou zápletku se skvělým obsazením. Jake Gyllenhaal, Rosamund Pike nebo Henry Cavill jsou záruka kvalitního filmového zážitku. In the gray. Třetí premiérou tohoto týdne je hudební komedie Srdcovka. V roli dvou kamarádů, kteří se snaží najít si své místo na hudebním výsluní, stvárnili Paul Rudd, známý jako Ant-Man, a Nick Jonas ze skupiny Jonas Brothers.
9: Wow, Danny Wilson, you look great up there. Come with me. I can tell within 2 minutes of meeting you.
3: Nakažlivě vtipný film s chytlavými refrény a dojemným outsider story vás příjemně naladí.
2: Mimozemský den odhalení, napínavá šedá zóna a hudební komedie Srdcovka jsou filmové premiéry v moravských kinech od tohoto čtvrtka a zasvětil nás do nich Radek Krojciger, náš filmový expert z Multiplexu Premiér Cinema z Olomouc. Děkujeme.
3: Díky za rozhovor, Lukáši, a hezký den všem posluchačům.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
10: Rádio Haná,
1: Skyrock
10: i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
10: Stáhněte si aplikaci Rádio Haná do telefonu,
1: Google Play a Apple Store.
10: Stahujte,
1: poslouchejte, užívejte.

0: rána. Rádio pro lepší náladu. Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
1: Dobrý den, je mi ctí vám představit další bondovku, a to v pořadí již 23. Daniel Craig je zpět jako agent 007 s názvem Skyfall. Tentokrát bude bondová loajalita vůči M vystavena nelehké zkoušce, když ji začne pronásledovat její vlastní minulost. 007 musí vystopovat a zneškodnit narůstající hrozbu, ať už ho to stojí cokoliv. Snímek se stal nejúspěšnějším filmem roku v Británii a také doposud nejúspěšnější bondovkou. Před premiérou ve Spojených státech utržil během pouhých 10 dní 287 milionů amerických dolarů, čímž se zařadil i mezi nejúspěšnější filmy v celé historii Velké Británie.
0: Bondovky nahané. Protřebat, nemíchat. Volume doprava.
1: Cestovní pas Jamese Bonda Daniela Craiga není filmovou rekvizitou, ale oficiálním dokumentem vydaným britským ministerstvem vnitra. Z bezpečnostních důvodů ale obsahuje zakódované informace zabraňující jakémukoliv reálnému použití. Tuhle bondovku zpívá obyvatelka Londýna Adele Lauryn Blue Atkins, která už v roce 2008 převzala cenu kritiky, která je udílena umělcům, kteří ještě nevydali album, ale mají neskutečný talent. Tady je rok 2012, tady je Adele a tady je bondovka Skyfall.
0: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Hana právě teď.

0: Things that I've got.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Horoskopy pro dnešní den.
3: Berani, o tomto víkendu si zasloužíte veškerý komfort. Býci, neseďte doma a buďte víc akční. Blíženci, vytáhněte někoho na drink a proberte život. Raci, vy si doma udělejte útulno a nechte se hýčkat. Lvi, snad všude budete středem pozornosti. Pany, dejte si konečně pohov od všech úkolů. Váhy, dostanete se přesně do té pohody, kterou tak milujete. Štíři, víkend prý slibuje docela zásadní zážitky. Střelci, naplánujte si výlet, svět venku už se na vás těší. Kozorozi, vaše nápady dostanou zelenou. Vodnáři, bavte se a přitom si dopřejte i trochu luxusu. A co my ryby, prý nás to táhne tam, kde zažijeme nezapomenutelné chvíle.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
2: Ráno na Hané.

0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď si jdu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gól!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
2: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny.
3: Ciao, bella.
0: Poslouchejte,
2: hrajte
0: a

0: hýbali svietem. Futbalový šampionát.
1: Italské léto.
0: Procházka pamětí.
1: Tři velké důvody,
0: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
1: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.

0: počasí.
1: V neděli čekáme v našem regionu oblačno až polojasno a jen výjimečně se objeví přeháňka. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů. Pondělí přinese podobný charakter počasí, čekáme oblačno až polojasno, místy přeháňky a odpolední maxima na 21 stupních. A jedna zajímavost, počasí podobného charakteru bude o víkendu panovat na většině Moravy. Zatímco na jihu Evropy se teploty budou místy blížit k 30.
0: Hudební výběr.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Po Hanáckých rovinách frčíme do Loběnic. Pro neznalý je to hneď vedle Lotina. Ale proč budem šmejdit zrovna tam? Zastavíme se v unikátní stromové kaple, které také říkají kapla souznění. Dochovní prostor pod šerým nebem vznikl k 725. výročí první zmínky o dědině v roku 2023. Besazený lepe a střešně jsou ještě mladý stromke, ale za nějaký čas se jejich korone propletou a odělají nad kaplo zeleno klenbo. Ale nic vám nebrání temo, abyste se sem zajeli mrknout a z času na čas se pak vracile sledovat, jak to ruste. Podobných stromových kaplí po republice moc nenandete. Dostat se k té Loběnické není nějak složitý. Stojí kousek za dědinou, rovnou od cyklostezky z Loběnic do Lotina. Tož už na nic nečekáte.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
4: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz.

0: Hlaváčková, Ivo Jahelka, Věra Martinová, Standa Hložek a další. Přijďte na Akuna Show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě. Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
3: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Ano, můžeme se na filmy dívat doma, na Netflixu, HBO, OnePlay, Disney Channel, pěkně z obýváku, ale v kinech ty filmy mají tak nějak větší kouzlo a hlavně větší plátno. Potvrzuje to i filmový expert Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema je ve vysílání. Ahoj.
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Než se pustíme do premiér tohoto týdne, které jsou mimochodem speciální tím, že jsou v režii velkých režisérských jmen, začnu počase nějakou statistickou zajímavostí. Mezi lety 2016 a 2025 přibylo v České republice 670 projekčních prostorů. Od roku 2024 ale navzdory vyššímu počtu kin klesá počet sedadel v sálech. Zdánlivý paradox má jednoduché vysvětlení. Současným trendem rozvoje kin je zvyšování pohodlí a různé varianty komfortních sedadel zaberou prostě víc místa.
1: Děkujeme za tuhle perličku, je super, že se to děje, že je takový vývoj. A jaké filmy mají místo během 2. červnového týdne v moravských kinech? První režisérská legenda tohoto týdne je Steven Spielberg.
2: Ano, začnu slibovanou režisérskou legendou. Po nějaké době uvidíme v kinech film od Stevena Spielberga, a to opět z jeho oblíbeného žánru.
3: Co se se mnou děje?
4: Lidé touží po pravdě. Jsem toho součástí. Mrzí mě, že do toho zatáhli jde.
2: Celou jeho kariéru ho provází otázka mimozemské existence a ve filmu Den odhalení nabízí Spielberg odpovědi. V Den odhalení se totiž lidstvo dozví pravdu, ale ne všem se tato pravda hodí do krámu.
4: Když to uděláš, už to nevrátíš.
2: Ve filmu uvidíte mimo jiné Colina Firtha nebo Emily Blunt.
5: I know which version Gary would prefer. Gary.
2: Dalším režisérským velikánem, který se drží svého stylu, je Guy Ritchie. Jeho příběhy z prostředí tajných služeb ožívají ve filmu Šedá zóna.
6: They work between the moral and the immoral. The black and the white.
2: Čekat můžete opět napínavou zápletku se skvělým obsazením. Jake Gyllenhaal, Rosamund Pike nebo Henry Cavill jsou záruka kvalitního filmového zážitku.
6: In the gray.
2: Třetí premiérou tohoto týdne je hudební komedie Srdcovka. V roli dvou kamarádů, kteří se snaží najít si své místo na hudebním výsluní, stvárnili Paul Rudd, známý jako Ant-Man, a Nick Jonas ze skupiny Jonas Brothers.
7: Wow, Danny Wilson, you look great up there. Come with me. I can tell within 2 minutes of meeting you.
2: Nakažlivě vtipný film s chytlavými refrény a dojemným outsider story vás příjemně naladí.
1: Mimozemský den odhalení, napínavá šedá zóna a hudební komedie Srdcovka jsou filmové premiéry v moravských kinech od tohoto čtvrtka a zasvětil nás do nich Radek Krojciger, náš filmový expert z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a hezký den všem posluchačům.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Posloucháte Rádio Hana.

0: Máme krátce před 7 hodinou, vstáváme do neděle 14. června. Pro lepší ráno vám hraje Rádio Hana. Venku máme trochu pošmournou, my tuhle šeť ale hravě rozpustíme našimi parádními hity. Tady je malá ochutnávka toho, co nás čeká v další hodince.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude to třeba Daniel Landa.
2: Seržanta Písek je bílý, jak paže Daniel.
0: Devadesátky nám připomenou

0: Tady zprávy a počasí. Je 6 hodin a 54 minut.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Vítejte u dalších zpráv. Novou barevnou fasádu má tramvajová zastávka Pavlovičky v Olomouci. O její proměnu se postarali děti ze základky Gorkého. Podnět k proměně přišel od předsedkyně městské části Pavlovičky Zity Chalupové.
4: Ta se s nápadem na oživení zastávky obrátila na ZŠ Gorkého a dopravní podnik města Olomouce. Žáci školy následně v minulém roce připravili několik výtvarných návrhů motivů, které by mohly zastávku zdobit. Z předložených návrhů byl poté vybrán vítězný motiv modré pozadí zdobené barevnými květinami a motýly.
3: Doplnila za dopravní podnik města Olomouce mluvčí Anna Sýkorová.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Komáři nás na Olomoucku tolik obtěžovat nebudou, jejich výskyt je tu letos mimořádně nízký. Podle krajské hygieny se na tom podílelo velmi suché jaro, které v podstatě zastavilo vývoj komářích larev, píše ČTK. Při posledním měření zaznamenali hygienici ve většině obcí Litovelského Pomoraví minimální či žádnou aktivitu komárů. Líhniště jsou zcela vyschlá a to nejen kvůli počasí, ale také s pomocí zavedených opatření proti hmyzu. Kdo chce vidět ve zlínské zoo tučňáky, najde je jinde než dřív. Nově je chovatelé přestěhovali z expozice u zátoky rejnoků do bývalého výběhu Lachtanů. Tučňáci zde získali výrazně rozsáhlejší výběh s větším bazénem.
1: Sport.
3: Působiště mění trenér fotbalistů Slovácka Roman Skuhravý. Ač se řešilo prodloužení smlouvy, klub z Uherského Hradiště na webu uvedl, že 51-letý kouč sáhl po příležitosti jinde. Má se stát podle Sport.cz koučem Baníku Ostrava.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled
2: i o víkendu.
1: Nechat dneska někoho soustředěně poslouchat déle než pár minut?
2: Pro ostatní naprosté sci-fi. Na Hané ale máme jiné superhrdiny. Vás!
1: Podle aktuálních čísel radioprojektu s námi totiž trávíte nejdéle času ze všech soukromých stanic.
2: Přes 3,5 hodiny denně.
1: To je víc než délka lecjakého filmového trháku.
2: Naše vděčnost nezná hranic a je to pro nás ta nejlepší odměna.
1: Děkujeme. Počasí.
5: Neděli čekáme v našem regionu oblačno až polojasno a jen výjimečně se objeví přeháňka. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů. Pondělí přinese podobný charakter počasí, čekáme oblačno až polojasno, místy přeháňky a odpolední maxima na 21 stupních. A jedna zajímavost, počasí podobného charakteru bude o víkendu panovat na většině Moravy. Zatímco na jihu Evropy se teploty budou místy blížit k 30.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Je zdivý.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, o tomto víkendu si zasloužíte veškerý komfort. Býci, neseďte doma a buďte víc akční. Blíženci, vytáhněte někoho na drink a proberte život. Raci, vy si doma udělejte útulno a nechte se hýčkat. Lvi, snad všude budete středem pozornosti. Pany, dejte si konečně pohov od všech úkolů. Váhy, dostanete se přesně do té pohody, kterou tak milujete. Štíři, víkend prý slibuje docela zásadní zážitky. Střelci, naplánujte si výlet, svět venku už se na vás těší. Kozorozi, vaše nápady dostanou zelenou. Vodnáři, bavte se a přitom si dopřejte i trochu luxusu. A co mi ryby, prý nás to táhne tam, kde zažijeme nezapomenutelné chvíle.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
1: Ráno na Hané.

0: víkendový den, někdo možná vyrazí na zahradu, někdo plánuje relaxovat doma, někoho to možná táhne do akce. Na Rádio Haná pro vás máme tipy, kam vyrazit.
1: Rádio Haná.
2: Kam vyrazit?
0: Co třeba výlet do olomoucké zoo na kopečku? O víkendu tady totiž probíhá komentované krmení. K vidění budou lemuři, panda červená, velbloud i kočkovité šelmy. Neděli můžeme strávit taky na zámeckých slavnostech a klání pro zámeckou paní na zámku v Šechovice. Nádvoří ožije rytířskými souboji, příběhy, dobovou hudbou, tancem i řemesly. Od 10:30 dopoledne na zámku v Šechovice. Milovníci filmů už se pak těší na nové Spielbergovské sci-fi s názvem Den odhalení. To dnes dávají v olomouckém Premier Cinemas, v Šumperku, Prostějově, Bruntále nebo třeba ve Valmezu. Tak co jste si vybrali vy? Dejte nám vidět na našem Facebooku.
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
1: Rádio Haná.
2: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. Akce@radiohana.cz.
3: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
4: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
5: A my budeme tancovat, oh, až do samého.
4: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
6: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
7: Velkolepá

0: Hlubáková, Ivo Jahelka, Věra Martinová, Standa Hložek a další. Přijďte na Akuna Show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.
1: Ráno nahané.

0: potřetí v kariéře naspívala oficiální píseň pro světový šampionát. Novinka nese název Die Die a ke spolupráci si zpěvačka přizvala i britského hudebníka Eda Sheerana. Tomu prý Shakira osobně zavolala a on nadšeně souhlasil, protože podílet se na takovém projektu bylo jeho dlouholetým snem. Společně s nigerijským umělcem Burna Boyem vytvořili energickou fúzi afrobeatu a karibských rytmů, která má na internetu už přes 130 milionů zhlédnutí. Celá píseň přináší silné poselství o lidské vytrvalosti a síle vůle a my budeme moc držet palce, aby tahle vytrvalost provázela i naše české fotbalisty.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
2: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr. Let's make

Posloucháte Rádio Hana, Modern nám právě dospívala song Miles Away, neboli Míle daleko. Nebojte se, to naštěstí není náš případ, my jsme s vámi tady na Hané. Hrajeme vám nonstop ten nejlepší hudební výběr a výjimkou není

0: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Bude 8 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Pojďte si poslechnout zprávy. Suchá období ve velkém újezdu na Olomoucku. Během horka čelí městy s nedostatku pitné vody. Do vodojemu jí zde dovážejí cisterny. Jak píší veřejnoprávní média, jde o neudržitelný provoz a samospráva tu kvůli tomu bude kontrolovat plýtvání.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Budoucnost tramvají za nádražím v Olomouci. Zastupitelé schválením změn v územním plánu zrušili dosud otevřenou možnost prodloužení tramvajové trati z Pavloviček do Chválkovic. Dál je otevřená budoucnost stávající fungující trati do Pavloviček. O jejím zachování či zrušení se teprve rozhodne. Nové místo k procházkám v Hranicích. Hotová je první etapa revitalizace nábřeží v Kropáčově ulici. Proměna stála 30 milionů korun a slavnostní předání moderního veřejného prostoru proběhne 19. června, informuje radnice.
1: Sport.
3: Čeští volejbalisté v evropské lize válí. V Jihlavě v pátek jasně porazili Bosnu a Hercegovinu 3-0 na sety a v soutěži jsou stále 100%. Už dnes od 4 odpoledne je ale čeká nejdůležitější zápas víkendu. V souboji vyzvou Dánsko. Budeme držet palce.
1: Počasí.
4: Víme, jak bude. Dneškem nás provází proměnlivá oblačnost. Přijít by mohly i nějaké ty přehánky. Ty by ale neměly přesáhnout 5 mm. Jen výjimečně nám naprší až 10. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 17 až 21 stupni, na horách naměříme kolem 15. Pocitová teplota by se nám ale mohla zdát trochu nižší. Může za to čerstvý vítr, který v nárazech dosahuje až 55 km v hodině. Zvětšenou oblačnost očekáváme i zítra. Rtuť teploměru nám i první den příštího týdne vystoupá k 21.
0: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
1: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady, pokud budeme projíždět.

0: Třebíského a Libušina. S omezením počítáme taky na D1 na trase Lipník Hranice na 301. až 312. kilometru. Kvůli práci na silnici je tu vozovka zúžená na 2 jízdní pruhy. Příjemnou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: To byl Nickelback na rádiu Haná, song Fotograf z roku 2005. My se ale teď přesuneme zase zpátky do našeho roku 2026. Otevíráme kalendář a máme pro vás naše kalendárium. Za čtvrt hodinky už máme taky několik tipů, kam vyrazit.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: 200 dní, tak přesně tolik zbývá do konce roku 2026. V kalendáři nám dneska svítí červeně datum 14. června. Společně si užíváme poslední jarní neděli. Pokud znáte nějakého Rolanda nebo Hertu, vemte je dneska na zmrzku. Slaví totiž svátek a nejsou to dnešní jediní oslavenci. Kulatých 50 dnes dovršila herečka a moderátorka Tereza Kostková, známá z taneční televizní show Stardance, a narozeniny má taky americký prezident Donald Trump. Na dnešek připadá taky Světový den dárců krve. Za jejich nezištnou pomoc děkujeme a všechny dárce krve srdečně zdravíme. Pouštíme žilou další songy, ať nám ta neděle stojí za to.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Tady je Rádio Haná.

0: neunikne, máme přehled těch nejlepších akcí, na které u nás můžete zajít. Tady jsou některé z nich.
1: Rádio Haná. Kam vyrazit?
0: Univerzita Palackého v Olomouci i v neděli v 9 ráno otevře parkánové zahrady. Ty se totiž připojují k celorepublikové akci Víkend otevřených zahrad. Vstup do nich je volný. Na hradě Sovinci máme po celý

0: zvěstování Panny Marie. Výběr z díla Bacha nám tady představí soubor Czech Ensemble Baroque Orchestra. Dnes v Šumperku od 19 hodin. Neděle je pořádně nabitá, stačí si jen vybrat.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Hana.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
4: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kultura-hranice.cz.
5: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Givek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Givek se o vše postará. Givek s někým i a dvojitým B

0: taneční show, food zónu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
1: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Neděli vám zpestřuje Rádio Haná, máme 14. června a už za 2 týdny se můžeme těšit na prázdniny, což znamená, že nám začíná festivalová sezóna. Jeden takový festival jsme si pro vás vyhlídli, teď už si o něm popovídáme s naším dnešním hostem. Zůstaňte s námi, už za 20 minut pro vás máme taky naše zprávy.
1: Začínáme právě teď další reklamní rozhovor. Artbeat. Červen je plný akcí kapel, decibelů, festivalů, s námi víte o těch nejzajímavějších. Také víte o Artbeat. Radíme, kde koupit nejvýhodnější vstupenky. Už příští týden bude v Olomouci znít festival Artbeat. Na lince je organizátorka Renata Michels, ahoj.
2: Ahoj, Luky.
1: V Olomouci se blíží Artbeat festival, ten je svým pojetím poměrně unikátní. Tak proč a jak Artbeat vznikl?
2: No my jsme si prostě řekli, že průmysl nemusí být jen o strojích a výrobě, takže jsme v areálu BOV, kde se pohybujeme mezi technologiemi. Chtěli ukázat, že to průmyslové prostředí může být inspirativní, kreativní a plné života.
1: Artbeat festival příští týden ve čtvrtek 18. června v areálu BOV na kraji Olomouce. Co nás čeká?
2: No tak především jedinečná atmosféra. To industriální prostředí se promění v kulturní prostor plný hudby, umění a zážitků. Velkou součástí festivalu je výstava významného olomouckého výtvarníka Honzy Dostála, kterého předpokládám, že většina z nás zná.
1: Ano.
2: Bude probíhat vlastně do konce července. A návštěvníci vlastně festivalu mohou spojit návštěvu s prohlídkou této výstavy, která bude ten den hrou světla a stínu. A samozřejmě nebude chybět ani hudební program a máme fakt obrovskou radost, že hlavní hvězdou letošního

0: Waterfall či Rock Opers.
1: To zní zajímavě. Art Beat Festival příští týden ve čtvrtek v Olomouci v areálu BOV na ulici K Mrazírnám. Nebude to jen o hudbě.
0: Přesně tak. Chceme, aby si den užili opravdu všichni, takže jsme připravili dětský koutek pro rodiny s dětmi. Děti mají vlastně vstup

0: obsazení, budeme mít stany, takže za deště, za slunce, všechno v pohodě. Někdo přijde za muzikou, někdo za uměním a někdo prostě za dobrým jídlem a parádní atmosférou.
1: Výborně, kdy a kde se na Artbeatu uvidíme, kde najdeme nejlevnější vstupenky, kam máme jít?
0: Máme webovou stránku artbeat.cz, tam jsou všechny informace, potom se vstupenky prodávají na GoOutu.
1: V Olomouci Artbeat už 18. června startujeme v 15 hodin a 30 minut. Na lince organizátorka Renata Michels, děkujeme za pozvání.
0: A já moc děkuji a těším se na vás.
1: Reklamní rozhovor je na konci a teď už chystáme další rádiové megahity.
2: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha SolarBay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
3: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
4: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
5: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
6: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
7: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
8: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
9: Velká Morava Fest Cerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
10: A my budeme tancovat, až do samého rána.
9: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
11: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.

0: Na rádiu Haná písnička Protože to nevzdám, jejich autorkou je Olga Lounová, zpívá v ní, ale i spoustu dalších jejich kolegů, jako třeba Marta Kubišová, Richard Krajčo, Bára Basiková, nebo třeba Sebastian a Pavel Celta. Písnička vznikla na podporu týraným a opuštěným psům. S jejími posledními tóny se nám přiblížil čas, abychom si pustili naše pravidelné zprávy. Po nich už opět hit za hitem.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Zahrají nám Imagine Dragons. Song I Love You Always Forever nám zaspívá Donna Lewis.

0: Dnes právě je 8 hodin a 54 minut.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
2: Bude 9 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách, pojďte si je poslechnout. Nový krok ke stavbě SEFO v Olomouci. Muzeum umění v Olomouci získalo pravomocné stavební povolení pro projekt Středoevropského fóra v Denisově ulici. Stavba za více než 1 000 000 000 korun začne po výběru dodavatele a hotovo má být v roce 2031. Místo pro prezentaci středoevropského umění vyroste v Proluce v sousedství Muzea moderního umění. Na 5 původních středověkých parcelách vznikne soustava 5 betonových novostaveb odkazujících na původní zástavbu.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Řidiči v Olomouckém kraji pokračuje tu pokles cen benzínu a nafty. Litr benzínu Natural 95 tu klesl k průměrné ceně 40 50 Kč haléřů za litr. Před týdnem byl o 80 haléřů dražší. Opětník na litru zlevnila v Olomouckém kraji nafta. Stojí tu v průměru 38,50. Pokles obyvatel České republiky. V prvním čtvrtletí se počet snížil o téměř 20 tisíc lidí na 10 milionů 896 tisíc a důvodem byla jak bilance přirozené změny, tak nižší migrace. Dnes své součty oznámil Český statistický úřad.
2: Sport.
4: Skotští fotbalisté slaví na mistrovství světa historický úspěch. V Bostonu porazili Haiti 1-0 a poprvé od roku 1990 vyhráli zápas na šampionátu. Jediný gol utkání dal už v prvním poločase John McGinn. Skotsko teď vede skupinu C a v pátek v noci ho čeká zápas proti Maroku.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude na Olomoucku i jinde v regionu. I dneska se nám po obloze honí hodně mraků. Místy by nám mohlo i trochu sprchnout. Teploty se vyšplhají nejvýše ke 21 stupňům. Jasno sice nemáme, ale i tak má dneska sluníčko docela sílu. UV index pro dnešní den je na 6. Odborníci proto radí předtím, než půjdeme ven, namazat se opalovacím krémem. A co nám přichystá začátek příštího týdne? Pondělí hlásí polojasno až oblačno s možností přehání. V úterý bychom mohli mít jasno. Denní maxima by nám měla oba dny přesáhnout 20 stupňů.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Podle statistik za rok 2025 má Olomouc jako krajské město druhé nejbezpečnější silnice v republice. Přesto je v hanácké metropoli místo, na které bychom si kvůli vyšší nehodovosti měli dávat pozor. Je to křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy. Z podobného důvodu bychom měli jezdit opatrně taky na silnici na Šumpersku, na trase mezi Postřelmovem a Kláštercem. Pořádně se rozhlédnout taky v Přerově na světelné křižovatce, kde se setkávají ulice Hranická a Staré Rybníky. Opatrnost se pak vyplatí i v Hranicích na ulici Olomoucká. Tak ať vás čeká jedině bezpečná a pohodová cesta.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
6: Víkend společně.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v neděli dopoledne.

0: hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Tohle je Rádio Hana.

taky vám o něm rádi povídáme. Nandejte si chňapky, tohle je žhavá novinka, tak ať vás nepopálí. Eva Farná včera večer na svém prvním koncertě v Edenu oznámila nové album. Jmenovat by se mělo ADHD Pop. Poslechnout si ho

0: Na Rádiu Hana jsme vždy v obraze, víme třeba, kde se co děje a kam se vyplatí vyrazit. A pojďme se na to mrknout.
1: Rádio Hana.
2: Kam vyrazit?
0: Připomínáme, že už dneska začíná Moravské divadelní léto. V prostorách olomouckého Letňáku nás čekají večery pod širým nebem, které nabídnou skvělé divadlo, hudbu a atmosféru. Hudební ohňostroj Moravské filharmonie vypukne právě dneska večer. Nejlepší klasika a

0: kraj. U nás ji máme přímo tady.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Haná.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: No konečně, hejte, k vám se taky dovolat.
3: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
4: To ono je to pravda.
5: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
6: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
7: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
6: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
7: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
6: Jsme tu pro vás již 20 let.
7: Jezírka Banat.cz.
8: Srna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz. Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Rádio Hana. We were good.

0: A počasí nám dnes i zítra hlásí, že by nám možná místy mohlo trochu sprchnout, i na to jsme ale na našich vlnách připraveni. Naši furtovníci si pro vás připravili parádní tip, kam vyrazit do sucha a poví vám o něm jak jinak než hanácky. Po nich už to opět rozjedeme s nejlepším hudebním výběrem a za 20 minut pro vás pak máme naše zprávy, tak zůstaňte s námi.
1: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
2: Vyrážíme do Brodko, tentokrát Tyho a Prostějova. Mrkneme se tam za hasičama. Hasičský muzeum v Nové hasičárně je od roku 2006, ale jeho prapůvod je až v 80. letech. Síň tradic požární ochrany byla otevřená v květnu 1983 a než v dnešní podobě muzea dopatovala na současnou adresu, musela je dvakrát rozšařovat. Nejstarší muzejní exponát je dvoukolová tragačová střekačka z roku 1893. Skutečným unikátem je také hasičský dopravní auto prostějovské značky Víkov, přistavěný ve firmě R.A. Smekal v Čechách pod Kosiřem na hasičské speciál. Moc takové k vidění není, i šlepré není vůbec jediný. Do hasičského muzea v Brodko Oprostějova se můžete vedat celý rok, ale je potřeba domlova předem.
1: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná.
3: Rádio Haná.
4: Nejlepší hudební výběr.

Nachýlila se nám 10. hodina a to znamená na Rádio Hana jediné, jako každý víkendový den i dnes otevíráme rádiový jukebox. Vyřizujeme vaše vzkazy a hrajeme písničky na přání. Ozvat se nám můžete třeba na e-mail, Facebook, WhatsApp nebo nám můžete přímo zavolat do studia. Budeme se na vás těšit, máme k tomu připravený i parádní playlist. Hit

0: tak si nějaké to kafe uvařte, ale ještě předtím, než se pustíme do tohodle parádního playlistu, jsou tady naše zprávy. Je 9 hodin a 54 minut a my vám je posíláme dříve než ostatní.
1: Zařizujete ložnici, dřevočál, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočál.cz.
2: Bude 10 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Nová perla mezi zahradami v Olomouci. Vojenská nemocnice otevřela obnovenou barokní preláckou zahradu v areálu klášterního hradiska. Pozemek prošel unikátní rekonstrukcí podle historické rytiny. Obnova je hotová po 30 letech, píše deník. Není med jako med. Od této neděle začnou v Evropské unii platit přísnější pravidla pro označování medu. Opatření má zamezit dovozu produktů s nejasným původem a podpořit domácí včelaře.
5: My chceme, aby ten falšovaný med byl možnost odhalit a zároveň tu falšování výrazně omezit, neboť nabourává trh i klame spotřebitele.
4: Vysvětluje za Agrární komoru Stanislav Jaš. Stát chce pomoci obézním dětem. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce, aby dětem mezi 12 a 18 lety mohly být hrazeny ze zdravotního pojištění léky na hubnutí. Chápe to jako investici do veřejného zdraví. Rozhodnutí o podmínkách očekává do konce roku.
2: Sport.
4: Kajakář Josef Dostál má z mistrovství Evropy stříbro, radost mu ale zkazili rozhodčí. Ti nejdřív kvůli porušení pravidel diskvalifikovali vítězného Poláka, po protestu mu ale zlato vrátili. Český šampion byl z matky rozhodčích rozladěný. I tak je ale rád, že po olympijských hrách v Paříži znovu našel motivaci závodit, uvedl to pro ČTK.
2: Rádio Hana.
6: S námi máte přehled
3: i v neděli.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude. Neděli provází převážně oblačná obloha, zvětšená oblačnost nás pak čeká také v pondělí. Začátek týdne slibuje polojasno až oblačno s ojedinělými přeháňkami. Jen na horách by mohly být četnější. Teploty nám vyšplhají k 17 až 21 stupňům. Sluníčko by se nám pak v plné parádě mohlo ukázat v úterý. To očekáváme skoro jasno až polojasno. Rtuť teploměru by nám v úterý mohla vystoupat až k 24 stupňům. Ve středu by pak mohlo být ještě trochu teplo.
1: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Na odstavený osobák s poruchou si dáme pozor na Olomoucku na D35 na trase Olomouc-Lipník na 283. kilometru za exitem Kocourovec. Projet je možné, ale se zvýšenou opatrností. Na silnici překáží havarování.

0: Bystřici pod Hostýnem v ulici Nádražní. Je tady propadlá revizní šachta. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Rádio Hana.
1: A Jukebox.
2: Rádio.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádiu Haná máme otevřený náš rádiový jukebox a to znamená, že vyřizujeme vaše vzkazy. Jeden tu máme od Moniky a Majdy. Ty by chtěli popřát k narozeninám Matymu všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a hlavně lásky přejí. Pak tu máme taky vzkaz od Lídie, která si k nám zavolala o písničku na přání.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače Rádia Haná a prosím o zahrání písničky Voda, čo ma drží nad vodou. Je to písnička, kterou mám spojenou s našimi pondělními kvízy a teď nám končí sezóna, takže si myslím, že se to perfektně hodí a doufám, že si ji poslechnou i moji kámoši. Čau.
0: Lídie, máš to mít, tohle je Voda, čo ma drží nad vodou a Ježoráš pro tebe, tvé kamarády a všechny další posluchače Rádia Haná.
2: Keby bolo niečo,

0: na čase.
1: I v neděli je s vámi Rádio Hana. Vaříte a chcete si zatančit na svou nejoblíbenější pecku? Tak si o ní řekněte. Až do 12 hodin máme otevřený jukebox, ve kterém vám hrajeme na přání a vyřizujeme vaše vzkazy. Napsat nám můžete na e-mail, Facebook nebo třeba na WhatsApp. O písničku si můžete zavolat přímo k nám do studia. A to na čísle 585225588. Budeme se na vás těšit.
2: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400.

0: města. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou
2: řeky. Srna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz. Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.

0: jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují jídel.
2: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
3: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
4: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
3: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
2: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
3: No, to určitě.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořád žádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici k Mrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
8: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
9: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
10: Rádio Hana
11: a Jukebox.

0: Jak si užíváte dnešní neděli, tak na to se vás na Rádiu Haná ptáme na našem Facebooku. A někteří z vás už se nám pochlubili. Pavla dneska vypere, udělá karbanátky a pak bude mít čas na relax. Eva Stavařová má po 3 týdnech konečně taky volný víkend a tak vyrazila kempovat do přírody. Přejeme vám všem krásnou, užitou neděli. Rádi se dozvíme i o vás ostatních, jak vypadá třeba vaše neděle. Napsat nám to můžete do komentářů na Facebooku.
1: Tohle je Rádio Haná.

0: Rádio Haná. Pod naším facebookovým příspěvkem nám píšete, co dneska máte v plánu. Kdybyste ale náhodou ještě neměli jasno, máme tady pro vás několik tipů, kam vyrazit.
1: Rádio Haná a Jukebox. Rádio Haná. Kam vyrazit?
0: Je tady neděle, víkendové volno, táhne vás to ven, ale nevíte, kam vyrazit? Na našich vlnách máme hned několik tipů. V Olomouci nás dnes čeká první ze série letošních promenádních koncertů v parku. Tentokrát v altánku ve Smetanových sadech zahraje Swingy Dixie vojenské hudby Olomouc od 17 hodin. V Olomouci se můžeme podívat taky do zoo na Kopečku. O víkendu tady totiž probíhá komentované krmení. K vidění bude panda červená, velbloud i kočkovité šelmy. Na hradě Sovinci máme po celý víkend gotický rytířský turnaj. Těšíme se na šermíře, loutkové divadlo nebo třeba dobové šlechtické tance. Program najdeme na webu sternberg.eu. Začínají nám také klášterní hudební slavnosti, různé akce na různých místech na severu našeho regionu. Šumperk, Bludov, Rýmařov nebo třeba Bruntál. Tam všude si je užijeme. Program najdeme na webu klášterní hudební slavnosti.cz. Milovníci filmů už se pak těší na nové Spielbergovské sci-fi s názvem Den odhalení. To dnes dávají v olomouckém Premier Cinemas, Šumperku, Prostějově, Bruntále nebo třeba ve Valmezu. Tak co? Jaký program si dnes vyberete vy?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. akce@radiohana.cz.
2: Udělal to parádě, pojď synu!
1: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
2: Je to gól!
1: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
3: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
1: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
3: To je jasný.
1: S námi jste ve hře každý den.
4: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
5: Tady je Rádio Haná.

0: přesně proto každý víkend otevíráme náš jukebox. 2 hodinky, během kterých vám hrajeme na přání a vyřizujeme vaše vzkazy. Ozvat se nám můžete hned na několika místech. Pokud se chcete pochlubit, co dneska plánujete, napište nám pod příspěvek na Facebooku. Jestli chcete někoho pozdravit, napište nám na e-mail přes formulář na webovkách nebo na WhatsApp. No a o písničku si můžete zavolat do studia na telefonním čísle 585 225 88. Těšíme se na vás.
1: Rádio Hana.

0: hodinou máme na Rádio Hana otevřený rádiový jukebox. Hrajeme na přání a vyřizujeme vaše vzkazy. Jukebox bude otevřený až do 12 hodin, tak se nám ozvěte. My vám k tomu dál budeme hrát i ten náš nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: V další hodince třeba Bon Jovi.

0: minut.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků Podlahy? Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
2: Bude 11 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Právě pro vás právě teď na našich vlnách. Je to důlek vedle důlku. Tak vypadá nový asfaltový povrch autobusového nádraží na Tržnici v Olomouci. Místo prochází rekonstrukcí a jak píše deník, město již nový povrch plný nerovností řeší se zhotovitelem. Jednají o nápravě. Podchodech se na kole nejezdí. Olomoucká radnice nechala u vybraných podchodů instalovat velké nápisy vyzývající cyklisty a uživatele koloběžek, aby před vstupem do těchto podzemních průchodů sesedli a dál pokračovali pěšky. Město tak reagovalo na četné podněty obyvatel, kteří si stěžovali na rychlou jízdu cyklistů a koloběžkářů v podchodech. Vedení radnice to oznámilo na sociálních sítích.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Velké sportoviště v Litovli. Město dokončuje stavbu sportovní haly za 96 milionů korun. Otevře se 4. září a veřejnosti začne sloužit o 2 dny později. Stavba haly začala loni v dubnu. Město projekt financuje pomocí Národní sportovní agentury.
2: Sport.
4: Česká tyčkařka Amálie Švábíková nebude závodit na úterní zlaté tretře v Ostravě. Bronzová medailistka z letošního halového mistrovství světa se omluvila kvůli zranění kotníku, po kterém musí dohnat tréninkové manko. Fanoušci ale v Ostravě o skvělou tyčku nepřijdou. Největší hvězdou bude olympijská vítězka Katie Moonová z Ameriky, informuje Sport.cz.
2: Nechat dneska někoho soustředěně poslouchat déle než pár minut?
3: Pro ostatní naprosté sci-fi. Na Hané ale máme jiné superhrdiny. Vás!
2: Podle aktuálních čísel radioprojektu s námi totiž trávíte nejdéle času ze všech soukromých stanic.
3: Přes 3,5 hodiny denně.
2: To je víc než délka lecjakého filmového trháku.
3: Naše vděčnost nezná hranic a je to pro nás ta nejlepší odměna.
2: Děkujeme. Počasí.
5: Víme, jak bude. Mraky nám dneska zakrývají velkou část oblohy. Očekáváme převážně oblačno, místy mohou přijít i nějaké ty přehánky. Výjimečně dokonce i bouřky. Nejvyšší teploty nám dosáhnou 17 až 21 stupňů. Pokud se dneska chystáte na nějakou procházku nebo výlet s výhledem, máme pro vás dobrou zprávu. Dohlednost by dneska měla být opravdu vysoká. Když nebude pršet, můžeme vidět až 31 kilometrů. A co pro nás připravuje pondělí? Bude polojasno až oblačno, může nám i trochu sprchnout. Rtuť teploměru může vyšplhat až na 22 stupňů.
6: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
2: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady. Pokud plánujeme nechávat auto v ulicích Olomouce, musíme počítat s omezením parkování v ulicích Jánského, Hejrovského a Klimeckého. Cestou po D55 nezapomeneme na to, že na trase Hulín-Otrokovice je uzavřen výjezd Hulín-Východ. Společně s ním taky odpočívka Kurovice. Omezení by mělo trvat do 23. června. Na cestách nás může zdržet taky částečná uzavírka ve Šternberku v ulici Jívavská. Projet je to možné v obou směrech, ale s nohou na brzdě. Tahle uzavírka potrvá až do konce prázdnin. To bylo naše dopravní info, teď už vám posíláme další hudební pecku.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
3: Rádio Hana
2: a Jukebox.
3: Rádio, rádio, rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: víkendový jukebox hrajeme na přání a posíláme vaše vzkazy. Na Facebooku nám píšete, co dneska děláte. Třeba Pavla Kohoutová jede oslavit Světový den dárců krve do Olmíka na Floru. Martina nás zase zve dneska večer od 6 ve Slavonině na divadlo Televarieté s divadelním souborem Amadis. A máme tu i jednu prosbu o písničku na přání. Jindra si přál nějakou italskou. A tak mu posíláme Felicito.
1: Posloucháte Radio Haná.
2: Hezký víkend.

S vámi je Rádio Haná, kde hrajeme pro všechny. Ještě do 12 hodin si u nás pořád můžete nechat zahrát vaši oblíbenou písničku. Stačí si o ní zavolat k nám do studia. Vzkazy nám můžete napsat do komentářů na Facebooku pod příspěvkem, na e-mail nebo třeba na WhatsApp. Tak se nám ozvěte.

0: poslouchejte, užívejte.
1: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
2: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
3: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
5: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
6: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
7: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
8: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
10: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
11: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
12: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
13: Rádio Hana a Jukebox.

0: posloucháte Rádio Hana, jak se máte takhle při neděli, na to se vás ptáme na našem Facebooku a vypadá to, že si víkend opravdu užíváte. Dagmar Kubátová nás zdraví z francouzské Provence, Jan Juránek jede dneska taky na francouzské vlně, sleduje totiž francouzský automobilový závod 24 hodin Le Mans. V rámci našeho juboxu nám taky píšete o písničku Napřání, Jana Jilková by si přála song Půlnoční hřích od Krištofa, jako vzpomínku na minulý týden, kdy se konal jejich tajný koncert. Tak tady je Půlnoční hřích.
1: Tady je Rádio Hana.
2: Ahoj, tady Richard Krajčus, kapely Krištof, zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala dobrá Ládia. Užijte si to.
3: Mám

0: Ladíte Rádio Hana. Fotbalové mistrovství světa momentálně hýbá celým světem. Sledujeme ho i na Rádiu Hana. Každý den vám přinášíme nejen výsledky, ale taky pikantnosti a informace ze zákulisí. Jednou takovou tady pro vás teď máme.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservice.
0: Sportovní fanoušci mají od tohoto čtvrtka jasný program. V Zámoří totiž odstartovalo fotbalové mistrovství světa. K této celosvětové události už tradičně patří také silný hudební doprovod. Kolumbijská zpěvačka Shakira už potřetí v kariéře naspívala oficiální píseň pro světový šampionát. Novinka nese název Die Die a ke spolupráci si zpěvačka přizvala i britského hudebníka Eda Sheerana. Tomu prý Shakira osobně zavolala a on nadšeně souhlasil, protože podílet se na takovém projektu bylo jeho dlouholetým snem. Společně s nigerijským umělcem Burna Boyem vytvořili energickou fúzi afrobeatu a karibských rytmů, která má na internetu už přes 130 milionů zhlédnutí. Celá píseň přináší silné poselství o lidské vytrvalosti a síle vůle a my budeme moc držet palce, aby tahle vytrvalost provázela i naše české fotbalisty.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
2: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů. Rádio Hana.

0: 11 hodin máme na Rádiu Hana otevřený jukebox, kde hrajeme na přání a vyřizujeme vaše vzkazy. Jeden pozdrav tu teď máme pro Tomáše Fojtíka, který se nám pochlubil, že uběhl včera olomoucký půlmaraton. Jemu i všem ostatním, kteří taky tuhle dlouhou trasu uběhli, velice gratulujeme. Zahrajeme vám taky ještě jednu písničku na přání. Lenka Rusková by si totiž přála song You Spin Me Round od Dead or Alive. A tahle pecka z roku 85 už je na cestě do vašich uší.
1: Posloucháte Rádio Hana.

Radio Hana vám hrajeme non-stop a to i před 12. hodinou v neděli. Ať už nás posloucháte u vaření, u nedělního oběda, na cestách nebo třeba z gauče při víkendové pohodě, hrajeme pro vás. I v další hodince pro vás máme nachystaný hit za hitem. Pojďme

0: že Bakaleo. Máme nové pecky, lety prověřené hity i české písničky. U nás si na své přijde opravdu každý. A to i ten, co chce pravidelně dostávat aktuální informace. Posíláme vám naše zprávy. S námi je totiž máte dříve než ostatní. Je 11 hodin a 54 minut.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
2: Bude 12 hodin.
3: Hezké poledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Pojďte si poslechnout zprávy. Suchá období ve velkém újezdu na Olomoucku. Během horka čelí městy z nedostatku pitné vody. Do vodojemu jí zde dovážejí cisterny. Jak píší veřejnoprávní média, jde o neudržitelný provoz a samospráva tu kvůli tomu bude kontrolovat plýtvání.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Budoucnost tramvají za nádražím v Olomouci. Zastupitelé schválením změn v územním plánu zrušili dosud otevřenou možnost prodloužení tramvajové trati z Pavloviček do Chválkovic. Dál je otevřená budoucnost stávající fungující trati do Pavloviček. O jejím zachování či zrušení se teprve rozhodne. Nové místo k procházkám v Hranicích. Hotová je první etapa revitalizace nábřeží v Kropáčově ulici. Proměna stála 30 milionů korun a slavnostní předání moderního veřejného prostoru proběhne 19. června, informuje radnice.
5: Sport. Čeští volejbalisté v evropské lize válí. V Jihlavě v pátek jasně porazili Bosnu a Hercegovinu 3-0 na sety a v soutěži jsou stále 100%. Už dnes od 4 odpoledne je ale čeká nejdůležitější zápas víkendu. V souboji vyzvou Dánsko. Budeme držet palce.
2: Počasí.
6: Víme, jak bude. Dneškem nás provází proměnlivá oblačnost. Přijít by mohly i nějaké ty přehánky. Ty by ale neměly přesáhnout 5 mm, jen výjimečně nám naprší až 10. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 17 až 21 stupni, na horách naměříme kolem 15. Pocitová teplota by se nám ale mohla zdát trochu nižší. Může za to čerstvý vítr, který v nárazech dosahuje až 55 km v hodině. Zvětšenou oblačnost očekáváme i zítra. Rtuť teploměru nám i první den příštího týdne vystoupá k 21.
1: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
2: Doprava.
6: Víme, jak se jezdí tady. Pokud budeme projíždět Olomoucí, nezapomeneme na úplnou uzavírku ulice Menšíkova. Kvůli budování přípojky tudy neprojedeme až do 22. června. Uzavřenou máme kvůli stavbě taky Olomouckou ulici Bystrovanská. Tady to objedeme přes ulice Táboritů, Beneše, Třebíského a Libušina. S omezením počítáme taky na D1 na trase Lipník Hranice na 301. až 312. kilometru. Kvůli práci na silnici je tu vozovka zúžená na dva jízdní pruhy. Příjemnou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně.
7: Rádio
2: Nejlepší hudební výběr.

0: kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební.

0: sebou a teď nastává ten nejvyšší čas na zasloužený odpočinek. Venku sice sluníčko zrovna dvakrát nezáří, ale o to víc důvodů máte k tomu hodit nohy nahoru, uvařit si dobrou kávu a nechat se bavit. Rádio Haná je tu s vámi a za chvíli vám k té odpolední pohodě naservíruje ten nejlepší hudební výběr.
1: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ. Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
3: Srna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a

0: 10. Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
1: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz.

0: taneční show, food zónu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
1: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky.

0: povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
1: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: 200 dní, tak přesně tolik zbývá do konce roku 2026. V kalendáři nám dneska svítí červeně datum 14. června. Společně si užíváme poslední jarní neděli. Pokud znáte nějakého Rolanda nebo Hertu, vemte je dneska na zmrzku. Slaví totiž svátek a nejsou to dnešní jediní oslavenci. Kulatých 50 dnes dovršila herečka a moderátorka Tereza Kostková, známá z taneční televizní show Stardance, a narozeniny má taky americký prezident Donald Trump. Na dnešek připadá taky Světový den dárců krve. Za jejich nezištnou pomoc děkujeme a všechny dárce krve srdečně zdravíme. Pouštíme Žilou další songy, ať nám ta neděle stojí za to.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Jsme Rádio Haná. Hudební novinka Rádia Haná.
0: Právě teď.
2: Právě teď.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.

0: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách, pojďte si je poslechnout. Nový krok ke stavbě SEFO v Olomouci. Muzeum umění v Olomouci získalo pravomocné stavební povolení pro projekt Středoevropského fóra v Denisově ulici. Stavba za více než miliardu korun začne po výběru dodavatele a hotovo má být v roce 2031. Místo pro prezentaci středoevropského umění vyroste v Proluce v sousedství Muzea moderního umění. Na pěti původních středověkých parcelách vznikne soustava pěti betonových novostaveb odkazujících na původní zástavbu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Řidiči v Olomouckém kraji pokračuje tu pokles cen benzínu a nafty. Litr benzínu Natural 95 tu klesl k průměrné ceně 40 korun 50 haléřů za litr. Před týdnem byl o 80 haléřů dražší. Opětník na litru zlevnila v Olomouckém kraji nafta, stojí tu v průměru 38,50. Pokles obyvatel České republiky. V prvním čtvrtletí se počet snížil o téměř 20 tisíc lidí na 10 milionů 896 tisíc a důvodem byla jak bilance přirozené změny, tak nižší migrace. Dnes své součty oznámil Český statistický úřad.
1: Sport.
0: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa slaví na mistrovství Evropy další úspěch. Po včerejším triumfu na kilometru ovládl v Portugalsku i závod na 500 metrů a získal už 15. kontinentální titul. Zlatou medaili mu na krk pověsil další český šampion Josef Dostál.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude na Olomoucku i jinde v regionu. I dneska se nám po obloze honí hodně mraků. Místy by nám mohlo i trochu sprchnout. Teploty se vyšplhají nejvýše ke 21 stupňům. Jasno sice nemáme, ale i tak má dneska sluníčko docela sílu. UV index pro dnešní den je na 6. Odborníci proto radí předtím, než půjdeme ven, namazat se opalovacím krémem. A co nám přichystá začátek příštího týdne? Pondělí hlásí polojasno až oblačno s možností přehánět. V úterý bychom mohli mít jasno. Denní maxima by nám měla oba dny přesáhnout 20 stupňů.
3: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Podle statistik za rok 2025 má Olomouc jako krajské město druhé nejbezpečnější silnice v republice. Přesto je v hanácké metropoli místo, na které bychom si kvůli vyšší nehodovosti měli dávat pozor. Je to křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy. Z podobného důvodu bychom měli jezdit opatrně taky na silnici na Šumpersku, na trase mezi Postřelmovem a Kláštercem. Pořádně se rozhlédnout taky v Přerově na světelné křižovatce, kde se setkávají ulice Hranická a Staré Rybníky. Opatrnost se pak vyplatí i v Hranicích na ulici Olomoucká. Tak ať vás čeká jedině bezpečná a pohodová cesta.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
4: Víkend společně.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: album. Jmenovat by se mělo ADHD Pop. Poslechnout si ho zřejmě budeme moci už v pondělí. Těšení si tak zatím můžeme zkrátit dalšími parádními songy, které vám rádi hrajeme. Tak jdeme na to.
1: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou
5: řeky. Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
6: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
5: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
6: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
5: Jsme tu pro vás již 20 let.
6: Jezírka Banat.cz.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefy

0: 6.90 až do 16. června. Kaufland.
1: Velká Morava Fest Cerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.

0: nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Ano, můžeme se na filmy dívat doma, na Netflixu, HBO, OnePlay, Disney Channel, pěkně z obýváku, ale v kinech ty filmy mají tak nějak větší kouzlo a hlavně větší plátno. Potvrzuje to i filmový expert Radek Krojcikr z Multiplexu Premier Cinema je ve vysílání. Ahoj.
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Než se pustíme do premiér tohoto týdne, které jsou mimochodem speciální tím, že jsou v režii velkých režisérských jmen, začnu počase nějakou statistickou zajímavostí. Mezi lety 2016 a 2025 přibylo v České republice 674 projekčních prostorů. Od roku 2024 ale navzdory vyššímu počtu kin klesá počet sedadel v sálech. Zdánlivý paradox má jednoduché vysvětlení. Současným trendem rozvoje kin je zvyšování pohodlí a různé varianty komfortních sedadel zaberou prostě víc místa.
1: Děkujeme za tuhle perličku, je super, že se to děje, že je takový vývoj. A jaké filmy mají místo během 2. červnového týdne v moravských kinech? První režisérská legenda tohoto týdne je Steven Spielberg.
2: Ano, začnu slibovanou režisérskou legendou. Po nějaké době uvidíme v kinech film od Stevena Spielberga, a to opět z jeho oblíbeného žánru.
3: Co se se mnou děje?
4: Lidé touží po pravdě. Jsem toho součástí. Mrzí mě, že do toho zatáhli jeden.
2: Celou jeho kariéru ho provází otázka mimozemské existence a ve filmu Den odhalení nabízí Spielberg odpovědi. V Den odhalení se totiž lidstvo dozví pravdu, ale ne všem se tato pravda hodí do krámu.
5: Když to uděláš, už to nevrátíš.
2: Ve filmu uvidíte mimo jiné Colina Firtha nebo Emily Blunt.
6: I know which version Gary would prefer. Gary.
2: Dalším režisérským velikánem, který se drží svého stylu, je Guy Ritchie. Jeho příběhy z prostředí tajných služeb ožívají ve filmu Šedá zóna.
7: They work between the moral and the immoral. The black.
2: Čekat můžete opět napínavou zápletku se skvělým obsazením. Jake Gyllenhaal, Rosamund Pike nebo Henry Cavill jsou záruka kvalitního filmového zážitku. In the gray. Třetí premiérou tohoto týdne je hudební komedie Srdcovka. V roli dvou kamarádů, kteří se snaží najít si své místo na hudebním výsluní, stvárnili Paul Rudd, známý jako Ant-Man, a Nick Jonas ze skupiny Jonas Brothers.
8: Wow, Danny Wilson, you were great up there. Come with me. I could tell within 2 minutes of meeting you.
2: Nakažlivě vtipný film s chytlavými refrény a dojemným outsider story vás příjemně naladí.
1: Mimozemský den odhalení, napínavá šedá zóna a hudební komedie Srdcovka jsou filmové premiéry v moravských kinech od tohoto čtvrtka a zasvětil nás do nich Radek Krojcigr, náš filmový expert z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a hezký den všem posluchačům.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
10: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
12: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
13: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.

0: jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Rádio Hana.

Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz

0: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Nová perla mezi zahradami v Olomouci. Vojenská nemocnice otevřela obnovenou barokní preláckou zahradu v areálu klášterního hradiska. Pozemek prošel unikátní rekonstrukcí podle historické rytiny. Obnova je hotová po 30 letech, píše deník. Není med jako med. Od této neděle začnou v Evropské unii platit přísnější pravidla pro označování medu. Opatření má zamezit dovozu produktů s nejasným původem a podpořit domácí včelaře.
1: My chceme, aby ten falšovaný med byl možnost odhalit a zároveň tu falšování výrazně omezit, neboť nabourává trh i klame spotřebitele.
0: Vysvětluje za Agrární komoru Stanislav Jaš. Stát chce pomoci obézním dětem. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce, aby dětem mezi 12 a 18 lety mohly být hrazeny ze zdravotního pojištění léky na hubnutí. Chápe to jako investici do veřejného zdraví. Rozhodnutí o podmínkách očekává do konce roku. Sport. Kajakář Josef Dostál má z mistrovství Evropy stříbro, radost mu ale zkazili rozhodčí. Ti nejdřív kvůli porušení pravidel diskvalifikovali vítězného Poláka, po protestu mu ale zlato vrátili. Český šampion byl z matky rozhodčích rozladěný. I tak je ale rád, že po olympijských hrách v Paříži znovu našel motivaci závodit, uvedl to pro ČTK.
2: Rádio Hana. S námi máte přehled
3: i o víkendu.
2: Počasí.
4: Víme, jak bude. Neděli provází převážně oblačná obloha, zvětšená oblačnost nás pak čeká také v pondělí. Začátek týdne slibuje polojasno až oblačno s ojedinělými přeháňkami. Jen na horách by mohly být četnější. Teploty nám vyšplhají k 17 až 21 stupňům. Sluníčko by se nám pak v plné parádě mohlo ukázat v úterý. To očekáváme skoro jasno až polojasno. Rtuť teploměru by nám v úterý mohla vystoupat až k 24 stupňům. Ve středu by pak mohlo být ještě trochu teplé.
5: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
2: Doprava.
4: Chystáte se na dovolenou? Nezapomeňte si kromě pasů zbalit do auta taky reflexní vesty. A to nejlépe do kabiny auta, ne do kufru, abychom je měli po ruce ještě před vystoupením z vozu. Předpisy v zahraničí se liší. V Itálii, Slovinsku a Polsku musí mít vestu každý, kdo z auta v nouzi vystoupí. V Rakousku je povinná pro řidiče a pro zbytek posádky doporučená. V Německu nařízení reflexních vest platí pro vozy s německou registrací a pro řidiče firemních aut. I když doufáme, že reflexní vesty na svých cestách nebudete potřebovat, je vždy lepší být připraven. Přejeme vám pohodovou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Hana.

0: Rádio Haná. Od dnešní neděle platí na železnici nový letní jízdní řád. U nás v Olomouckém kraji si dáme pozor hlavně na lince z Olomouce a Šumperka dál na Vyškov. Kvůli modernizaci tratě už totiž nepojedeme přímo a v Přerově budeme muset přestupovat. Za náš rádiový tým vám přejeme hladkou cestu. Všechny aktuální spoje a změny najdeme přímo na webu Českých drah. Teď už jedeme vstříc dalším skvělým hitům.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
3: Srna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz. Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.

0: 50%. XXX Lutz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

0: čem se píše?
1: Na rádiu Haná vám chceme šetřit čas, čteme za vás regionální zprávy, abyste vy nemuseli. Přinášíme vám přehled toho nejzajímavějšího. Volejbalistky Olomouce nebudou hrát v příštím ročníku extraligy. Pětinásobné šampionky nefigurují v seznamu účastníků, který na webu zveřejnil Český volejbalový svaz. Podrobnosti pro nás má report.cz. Technicky velmi náročný zásah podnikli hasiči v Jeseníku. Vyjížděli k požáru auta s hybridním pohonem, ve kterém začala hořet baterie. O tom píše Šumperský rej. Historická budova městského domu v Přerově se připravuje na postupnou obnovu. O tom informuje město na svém webu přerov.eu. S rádiem Haná jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Haná.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
4: Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
5: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha SolarBay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
6: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
7: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
8: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Tady je Rádio Haná.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.

0: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Je to důlek vedle důlku. Tak vypadá nový asfaltový povrch autobusového nádraží na Tržnici v Olomouci. Místo prochází rekonstrukcí a jak píše deník, město již nový povrch plný nerovností řeší se zhotovitelem. Jednají o nápravě. Podchodech se na kole nejezdí. Olomoucká radnice nechala u vybraných podchodů instalovat velké nápisy vyzývající cyklisty a uživatele koloběžek, aby před vstupem do těchto podzemních průchodů sesedli a dál pokračovali pěšky. Město tak reagovalo na četné podněty obyvatel, kteří si stěžovali na rychlou jízdu cyklistů a koloběžkářů v podchodech. Vedení radnice to oznámilo na sociálních sítích.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Velké sportoviště v Litovli. Město dokončuje stavbu sportovní haly za 96 milionů korun. Otevře se 4. září a veřejnosti začne sloužit o 2 dny později. Stavba haly začala loni v dubnu. Město projekt financuje pomocí Národní sportovní agentury.
1: Sport.
0: Česká tyčkařka Amálie Švábíková nebude závodit na úterní zlaté tretře v Ostravě. Bronzová medailistka z letošního halového mistrovství světa se omluvila kvůli zranění kotníku, po kterém musí dohnat tréninkové manko. Fanoušci ale v Ostravě o skvělou tyčku nepřijdou. Největší hvězdou bude olympijská vítězka Katie Moonová z Ameriky, informuje Sport.cz.
1: Nechat dneska někoho soustředěně poslouchat déle než pár minut?
2: Pro ostatní naprosté sci-fi. Nahané, ale máme jiné superhrdiny. Vás!
1: Podle aktuálních čísel radioprojektu s námi totiž trávíte nejdéle času ze všech soukromých stanic.
2: Přes 3,5 hodiny denně.
1: To je víc než délka lecjakého filmového trháku.
2: Naše vděčnost nezná hranic a je to pro nás ta nejlepší odměna.
1: Děkujeme. Počasí.
3: Víme, jak bude. Mraky nám dneska zakrývají velkou část oblohy. Očekáváme převážně oblačno, místy mohou přijít i nějaké ty přehánky. Výjimečně dokonce i bouřky. Nejvyšší teploty nám dosáhnou 17 až 21 stupňů. Pokud se dneska chystáte na nějakou procházku nebo výlet s výhledem, máme pro vás dobrou zprávu. Dohlednost by dneska měla být opravdu vysoká. Když nebude pršet, můžeme vidět až 31 kilometrů. A co pro nás připravuje pondělí? Bude polojasno až oblačno, může nám i trochu sprchnout. Rtuť teploměru může vyšplhat až na 22 stupňů.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Pokud plánujeme nechávat auto v ulicích Olomouce, musíme počítat s omezením parkování v ulicích Jánského, Hejrovského a Klimeckého. Cestou po D55 nezapomeneme na to, že na trase Hulín-Otrokovice je uzavřen výjezd Hulín-Východ. Společně s ním taky odpočívka Kurovice. Omezení by mělo trvat do 23. června. Na cestách nás může zdržet taky částečná uzavírka ve Šternberku v ulici Jívavská. Projet je tu možné v obou směrech, ale s nohou na brzdě. Tahle uzavírka potrvá až do konce prázdnin. To bylo naše dopravní info, teď už vám posíláme další hudební pecku.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
5: Víkend společně.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Dneska je neděle 14. června a kalendář hlásí hned dva velké svátky. V první řadě je to Světový den dárců krve, takže pokud chodíte pomáhat a zachraňovat životy, klobouk dolů a velký respekt od celého Rádia Haná. No a pro ty ostatní je tu druhá zpráva. Dnes máme oficiální den blbnutí, takže odhoďte starosti, udělejte si ze sebe občas legraci a prostě se bavte. Pohodovou a usměvavou neděli s nejlepším hudebním výběrem vám přeje Rádio Haná.
1: Firma Havelka u Hana Skalí, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
6: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodej.

0: hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru, jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
5: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
6: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400.

0: Nastartujte kariéru u nás. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: rána. Kam vyrazit?
1: Je tady neděle, víkendové volno, táhne vás to ven, ale nevíte, kam vyrazit? Na našich vlnách máme hned několik tipů. V Olomouci nás dnes čeká první ze série letošních promenádních koncertů v parku. Tentokrát v Altánku ve Smetanových sadech zahraje Swingy Dixie vojenské hudby Olomouc.

0: i kočkovité šelmy. Na hradě Sovinci máme po celý víkend gotický rytířský turnaj. Těšíme se na šermíře, loutkové divadlo nebo třeba dobové šlechtické tance. Program najdeme na webu sternberg.eu. Začínají nám také klášterní hudební slavnosti, různé akce na různých místech na severu našeho regionu. Šumperk, Bludov, Rýmařov nebo třeba Bruntál. Tam všude si je užijeme. Program najdeme na webu klášterní hudební slavnosti CZ. Milovníci filmů už se pak těší na nové Spielbergovské sci-fi s názvem Den odhalení. To dnes dávají v olomouckém Premier Cinemas, Šumperku, Prostějově, Bruntále nebo třeba ve Valmezu. Tak co, jaký program si dnes vyberete vy?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. akce@radiohana.cz.
2: Je to to!
1: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
3: To je jasný.
1: S námi vám neuteče žádný gól.
4: Ten fotbal si musíš prosadit.
5: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů. Radio Hana.

0: Session.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz

0: Pojďte si poslechnout zprávy. Suchá období ve velkém újezdu na Olomoucku. Během horka čelí městy s nedostatku pitné vody. Do vodojemu jí zde dovážejí cisterny. Jak píší veřejnoprávní média, jde o neudržitelný provoz a samospráva tu kvůli tomu bude kontrolovat plýtvání.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Budoucnost tramvají za nádražím v Olomouci. Zastupitelé schválením změn v územním plánu zrušili dosud otevřenou možnost prodloužení tramvajové trati z Pavloviček do Chválkovic. Dál je otevřená budoucnost stávající fungující trati do Pavloviček. O jejím zachování či zrušení se teprve rozhodne. Nové místo k procházkám v Hranicích. Hotová je první etapa revitalizace nábřeží v Kropáčově ulici. Proměna stála 30 milionů korun a slavnostní předání moderního veřejného prostoru proběhne 19. června, informuje radnice.
2: Sport. Čeští volejbalisté v evropské lize válí. V Jihlavě v pátek jasně porazili Bosnu a Hercegovinu 3-0 na sety a v soutěži jsou stále 100%. Už dnes od 4 odpoledne je ale čeká nejdůležitější zápas víkendu. V souboji vyzvou Dánsko. Budeme držet palce.
3: Počasí.
4: Víme, jak bude. Dneškem nás provází proměnlivá oblačnost. Přijít by mohly i nějaké ty přehánky. Ty by ale neměly přesáhnout 5 mm. Jen výjimečně nám naprší až 10. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 17 až 21 stupni. Na horách naměříme kolem 15. Pocitová teplota by se nám ale mohla zdát trochu nižší. Může za to čerstvý vítr, který v nárazech dosahuje až 55 km v hodině. Zvětšenou oblačnost očekáváme i zítra. Rtuť teploměru nám i první den příštího týdne vystoupá k 21.
5: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
6: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady, pokud budeme projíždět Olomoucí.

0: přes ulice Táboritů, Beneše, Třebíského a Libušina. S omezením počítáme taky na D1 na trase Lipník Hranice na 301. až 312. kilometru. Kvůli práci na silnici je tu vozovka zúžená na 2 jízdní pruhy. Příjemnou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.

0: rozběhaná, nikam nespěcháme. Pohodlně se usaďte, hoďte nohy nahoru nebo si k té odpolední kávě prostě jen zesilte rádio. Právě pro vás totiž chystáme další porci skvělé nálady a k tomu ten nejlepší hudební výběr. Přejeme vám pohodový zbytek víkendu.
1: Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
2: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeat

0: 50 až do 16. června. Kaufland.
1: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
2: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, já si vždycky tak pochutnám.
1: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
2: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
1: Jsme tu pro vás již 20 let.
2: Jezírka Banat.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Jsme Rádio Hana a těší nás, že jste ve společnosti naší stanice. Vyprodané arény, obrovské emoce a sportovní výkony, které berou dech. Nechte složité tabulky stranou a vychutnejte si s námi ty nejzajímavější příběhy a kuriozity, které letošní mistrovství světa přináší. Nabízíme vám je v našem pravidelném fotbalovém infoservisu.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Sportovní fanoušci mají od tohoto čtvrtka jasný program. V zámoří totiž odstartovalo fotbalové mistrovství světa. K této celosvětové události už tradičně patří také silný hudební doprovod. Kolumbijská zpěvačka Shakira už potřetí v kariéře naspívala oficiální píseň pro světový šampionát. Novinka nese název Die Die a ke spolupráci si zpěvačka přizvala i britského hudebníka Eda Sheerana. Tomu prý Shakira osobně zavolala a on nadšeně souhlasil, protože podílet se na takovém projektu bylo jeho dlouholetým snem. Společně s nigerijským umělcem Burna Boyem vytvořili energickou fúzi afrobeatu a karibských rytmů, která má na internetu už přes 130 milionů zhlédnutí. Celá píseň přináší silné poselství o lidské vytrvalosti a síle vůle a my budeme moc držet palce, aby tahle vytrvalost provázela i naše české fotbalisty.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
1: Písničky na přání.
0: Novinky Rádia Hana.
1: Vzkaz přímo do studia.
0: To je aplikace našeho rádia přímo do vašeho mobilu.
1: Na Google Play nebo Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte,
0: užívejte.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
6: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
7: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
0: Olomouc.

0: taneční show, food zónu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO. Významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
1: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
2: Tohle je Rádio

0: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků Podlahy? Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách, pojďte si je poslechnout. Nový krok ke stavbě SEFO v Olomouci. Muzeum umění v Olomouci získalo pravomocné stavební povolení pro projekt Středoevropského fóra v Denisově ulici. Stavba za více než miliardu korun začne po výběru dodavatele a hotovo má být v roce 2031. Místo pro prezentaci středoevropského umění vyroste v Proluce v sousedství Muzea moderního umění. Na pěti původních středověkých parcelách vznikne soustava pěti betonových novostaveb odkazujících na původní zástavbu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: V řidiči v Olomouckém kraji pokračuje tu pokles cen benzínu a nafty. Litr benzínu Natural 95 tu klesl k průměrné ceně 40 korun 50 haléřů za litr. Před týdnem byl o 80 haléřů dražší. Opětník na litru zlevnila v Olomouckém kraji nafta, stojí tu v průměru 38,50. Pokles obyvatel České republiky. V prvním čtvrtletí se počet snížil o téměř 20 tisíc lidí na 10 milionů 896 tisíc a důvodem byla jak bilance přirozené změny, tak nižší migrace. Dnes své součty oznámil Český statistický úřad.
1: Sport.
3: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa slaví na mistrovství Evropy další úspěch. Po včerejším triumfu na kilometru ovládl v Portugalsku i závod na 500 metrů a získal už 15. kontinentální titul. Zlatou medaili mu na krk pověsil další český šampion Josef Dostál.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude na Olomoucku i jinde v regionu. I dneska se nám po obloze honí hodně mraků. Místy by nám mohlo i trochu sprchnout. Teploty se vyšplhají nejvýše ke 21 stupňům. Jasno sice nemáme, ale i tak má dneska sluníčko docela sílu. UV index pro dnešní den je na 6. Odborníci proto radí předtím, než půjdeme ven, namazat se opalovacím krémem. A co nám přichystá začátek příštího týdne? Pondělí hlásí polojasno až oblačno s možností přehánět. V úterý bychom mohli mít jasno. Denní maxima by nám měla oba dny přesáhnout 20 stupňů.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Podle statistik za rok 2025 má Olomouc jako krajské město druhé nejbezpečnější silnice v republice. Přesto je v hanácké metropoli místo, na které bychom si kvůli vyšší nehodovosti měli dávat pozor. Je to křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy. Z podobného důvodu bychom měli jezdit opatrně taky na silnici na Šumpersku, na trase mezi Postřelmovem a Kláštercem. Pořádně se rozhlédnout taky v Přerově na světelné křižovatce, kde se setkávají ulice Hranická a Staré Rybníky. Opatrnost se pak vyplatí i v Hranicích na ulici Olomoucká. Tak ať vás čeká jedině bezpečná a pohodová cesta.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
1: Víkend společně.
6: Rádio.
1: Nejlepší hudební výběr.

a šedivo, ale my si tu nedělní pohodu na Rádiu Haná uděláme v jakémkoliv počasí. Ať už doma v teple dáváte dokupy věci na nový pracovní týden, nebo jen tak lenošíte na gauči, doufáme, že odpočíváte na maximum. Zůstaňte naladěni, za chvíli pro vás máme další hudební

0: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
1: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
5: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
4: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
3: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
4: No, to určitě.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.

0: jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
2: Renault Symbios. Kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
3: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: 200 dní, tak přesně tolik zbývá do konce roku 2026. V kalendáři nám dneska svítí červeně datum 14. června. Společně si užíváme poslední jarní neděli. Pokud znáte nějakého Rolanda nebo Hertu, vemte je dneska na zmrzku. Slaví totiž svátek a nejsou to dnešní jediní oslavenci. Kulatých 50 dnes dovršila herečka a moderátorka Tereza Kostková, známá staneční televizní show Stardance, a narozeniny má taky americký prezident Donald Trump. Na dnešek připadá taky Světový den dárců krve. Za jejich nezištnou pomoc děkujeme a všechny dárce krve srdečně zdravíme. Pouštíme Žilou další songy, ať nám ta neděle stojí za to.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Rádio Haná.

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Nová perla mezi zahradami v Olomouci. Vojenská nemocnice otevřela obnovenou barokní preláckou zahradu v areálu klášterního hradiska. Pozemek prošel unikátní rekonstrukcí podle historické rytiny. Obnova je hotová po 30 letech, píše deník. Není med jako med. Od této neděle začnou v Evropské unii platit přísnější pravidla pro označování medu. Opatření má zamezit dovozu produktů s nejasným původem a podpořit domácí včelaře.
3: My chceme, aby ten falšovaný med byl možnost odhalit a zároveň tu falšování výrazně omezit, neboť nabourává trh i klame spotřebitele.
2: Vysvětluje za Agrární komoru Stanislav Jaš. Stát chce pomoci obézním dětem. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce, aby dětem mezi 12 a 18 lety mohly být hrazeny ze zdravotního pojištění léky na hubnutí. Chápe to jako investici do veřejného zdraví. Rozhodnutí o podmínkách očekává do konce roku.
0: Sport.
2: Kajakář Josef Dostál má z mistrovství Evropy stříbro, radost mu ale zkazili rozhodčí. Ti nejdřív kvůli porušení pravidel diskvalifikovali vítězného Poláka, po protestu mu ale zlato vrátili. Český šampion byl z matky rozhodčích rozladěný. I tak je ale rád, že po olympijských hrách v Paříži znovu našel motivaci závodit, uvedl to pro ČTK.
0: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i v neděli.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Neděli provází převážně oblačná obloha, zvětšená oblačnost nás pak čeká také v pondělí. Začátek týdne slibuje polojasno až oblačno s ojedinělými přeháňkami. Jen na horách by mohly být četnější. Teploty nám vyšplhají k 17 až 21 stupňům. Sluníčko by se nám pak v plné parádě mohlo ukázat v úterý. To očekáváme skoro jasno až polojasno. Rtuť teploměru by nám v úterý mohla vystoupat až k 24 stupňům. Ve středu by pak mohlo být ještě trochu teplé.
0: Doprava.
4: Chystáte se na dovolenou? Nezapomeňte si kromě pasů zbalit do auta taky reflexní vesty. A to nejlépe do kabiny auta, ne do kufru, abychom je měli po ruce ještě před vystoupením z vozu. Předpisy v zahraničí se liší. V Itálii, Slovinsku a Polsku musí mít vestu každý, kdo z auta v nouzi vystoupí. V Rakousku je povinná pro řidiče a pro zbytek posádky doporučená. V Německu nařízení reflexních vest platí pro vozy s německou registrací a pro řidiče firemních aut. I když doufáme, že reflexní vesty na svých cestách nebudete potřebovat, je vždy lepší být připraven. Přejeme vám pohodovou cestu.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
1: Víkend společně.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: Nedělní večer už pomalu klepe na dveře a s ním i konec víkendu. Pokud zrovna přemýšlíte, jak rychle ty dva dny volna utekly, hoďte chmury za hlavu. Pojďme si raději společně užít zbytek dnešního dne v naprostém klidu a pohodě. Nalijte si něco dobrého k pití a nechte se bavit. Rádio Haná je tu s vámi a za chvíli vám naservíruje ten nejlepší hudební výběr.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
2: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
3: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
4: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Nejlepší hudební výběr.
8: Radio Hannah.

0: Pro nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začínáme právě teď další reklamní rozhovor. Artbeat. Červen je plný akcí kapel, decibelů, festivalů. S námi víte o těch nejzajímavějších. Také víte o Artbeat. Radíme, kde koupit nejvýhodnější vstupenky. Už příští týden bude v Olomouci znít festival Artbeat. Na lince je organizátorka Renata Michels. Ahoj.
2: Ahoj, Luky.
1: V Olomouci se blíží Artbeat festival. Ten je svým pojetím poměrně unikátní. Tak proč a jak Artbeat vznikl?
2: No, my jsme si prostě řekli, že průmysl nemusí být jen o strojích a výrobě, takže jsme v areálu BOV, kde se pohybujeme mezi technologiemi. Chtěli ukázat, že to průmyslové prostředí může být inspirativní, kreativní a plné života.
1: Artbeat festival příští týden ve čtvrtek 18. června v areálu BOV na kraji Olomouce. Co nás čeká?
2: No tak především jedinečná atmosféra. To industriální prostředí se promění v kulturní prostor plný hudby, umění a zážitků. Velkou součástí festivalu je výstava významného olomouckého výtvarníka Honzy Dostála, kterého předpokládám, že většina z nás zná.
1: Ano.
2: Bude probíhat vlastně do konce července. A návštěvníci vlastně festivalu mohou spojit návštěvu s prohlídkou této výstavy, která bude ten den hrou světla a stínu. A samozřejmě nebude chybět ani hudební program a máme fakt obrovskou radost, že hlavní hvězdou letošního

0: Free Fall či Rock Opers.
1: To zní zajímavě. Artbeat Festival příští týden ve čtvrtek v Olomouci v areálu BOV na ulici K Mrazírnám. Nebude to jen o hudbě.
0: Přesně tak. Chceme, aby si den užili opravdu všichni, takže jsme připravili dětský koutek pro rodiny s dětmi. Děti mají vlastně vstup do

0: stany, takže za deště, za slunce, všechno v pohodě. Někdo přijde za muzikou, někdo za uměním a někdo prostě za dobrým jídlem a parádní atmosférou.
1: Výborně, kdy a kde se na Art Beatu uvidíme, kde najdeme nejlevnější vstupenky, kam máme jít?
0: Máme webovou stránku artbeat.cz, tam jsou všechny informace, potom se vstupenky prodávají na GoOutu.
1: V Olomouci Art Beat už 18. června startujeme v 15 hodin a 30 minut. Na lince organizátorka Renata Michels. Děkujeme za pozvání.
0: A já moc děkuji a těším se na vás.
1: Reklamní rozhovor je na konci a teď už chystáme další rádiové megahity.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
3: Rádio Hana.

0: Zprávy Rádia Hana.
1: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Je to důlek vedle důlku. Tak vypadá nový asfaltový povrch autobusového nádraží na Tržnici v Olomouci. Místo prochází rekonstrukcí a jak píše deník, město již nový povrch plný nerovností řeší se zhotovitelem. Jednají o nápravě. V podchodech se na kole nejezdí. Olomoucká radnice nechala u vybraných podchodů instalovat velké nápisy vyzývající cyklisty a uživatele koloběžek, aby před vstupem do těchto podzemních průchodů sesedli a dál pokračovali pěšky. Město tak reagovalo na četné podněty obyvatel, kteří si stěžovali na rychlou jízdu cyklistů a koloběžkářů v podchodech. Vedení radnice to oznámilo na sociálních sítích.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Velké sportoviště v Litovli. Město dokončuje stavbu sportovní haly za 96 milionů korun. Otevře se 4. září a veřejnosti začne sloužit o 2 dny později. Stavba haly začala loni v dubnu. Město projekt financuje pomocí Národní sportovní agentury.
0: Sport.
1: Česká tyčkařka Amálie Švábíková nebude závodit na úterní zlaté tretře v Ostravě. Bronzová medailistka z letošního halového mistrovství světa se omluvila kvůli zranění kotníku, po kterém musí dohnat tréninkové manko. Fanoušci ale v Ostravě o skvělou tyčku nepřijdou. Největší hvězdou bude olympijská vítězka Katie Moonová z Ameriky, informuje Sport.cz.
0: Nechat dneska někoho soustředěně poslouchat déle než pár minut?
2: Pro ostatní naprosté sci-fi. Na Hané ale máme jiné superhrdiny. Vás!
0: Podle aktuálních čísel radioprojektu s námi totiž trávíte nejdéle času ze všech soukromých stanic.
2: Přes 3,5 hodiny denně.
0: To je víc než délka lecjakého filmového trháku.
2: Naše vděčnost nezná hranic a je to pro nás ta nejlepší odměna.
0: Děkujeme. Počasí.
3: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Začátek týdne slibuje polojasné až oblačné nebe, výjimečně se nám může objevit přeháňka nebo bouřka. Napršet by ale nemělo více než 2 mm, na horách spadne maximálně 8 mm. Teplotní maxima se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni. Sluníčko se nám v plné síle ukáže v úterý, to bychom totiž měli mít jasno až polojasno. Rtuť teploměru v úterý.

0: Líska nebo Olše. Víme, jak se jezdí tady. Pokud plánujeme nechávat auto v ulicích Olomouce, musíme počítat s omezením parkování v ulicích Jánského, Hejrovského a Klimeckého. Cestou po D55 nezapomeneme na to, že na trase Hulín-Otrokovice je uzavřen výjezd Hulín-Východ, společně s ním taky odpočívka Kurovice. Omezení by mělo trvat do 23. června. Na cestách nás může zdržet taky částečná uzavírka ve Šternberku v ulici Jívavská. Projet je tu možné v obou směrech, ale s nohou na brzdě. Tahle uzavírka potrvá až do konce prázdnin. To bylo naše dopravní info, teď už vám posíláme další hudební pecku.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Hana.

0: hrajeme, ale taky vás o něm rádi informujeme. Nandejte si chňapky, tohle je žhavá novinka, tak ať vás nepopálí. Eva Farna včera večer na svém prvním koncertě v Edenu oznámila nové album. Jmenovat by se mělo ADHD Pop. Poslechnout si ho zřejmě budeme moci už v pondělí. Těšení si tak zatím můžeme zkrátit dalšími parádními songy, které vám rádi hrajeme. Tak jdeme na to.
1: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
2: Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
3: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
4: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.

0: Jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
3: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
4: Rádio Hana. Nejlepší

0: čem se píše?
1: Na Rádiu Haná vám chceme šetřit čas, čteme za vás regionální zprávy, abyste vy nemuseli. Přinášíme vám přehled toho nejzajímavějšího. Volejbalistky Olomouce nebudou hrát v příštím ročníku extraligy. Pětinásobné šampionky nefigurují v seznamu účastníků, který na webu zveřejnil Český volejbalový svaz. Podrobnosti pro nás má report.cz. Technicky velmi náročný zásah podnikli hasiči v Jeseníku. Vyjížděli k požáru auta s hybridním pohonem, ve kterém začala hořet baterie. O tom píše Šumperský rej. Historická budova městského domu v Přerově se připravuje na postupnou obnovu. O tom informuje město na svém webu přerov.eu. S Rádiem Haná jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Haná.
2: Tohle je Rádio Haná.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Tady je Rádio Hana.

0: Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte. Jsme Rádio Haná.
1: Hezký večer.

0: partneři nejlepších akcí v regionu.
1: A náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz.
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte.
0: A my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz. Vaše akce
1: do našeho éteru.
0: Radio Hana.
1: Přejeme večer na jedničku.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: 200 dní, tak přesně tolik zbývá do konce roku 2026. V kalendáři nám dneska svítí červeně datum 14. června. Společně si užíváme poslední jarní neděli. Pokud znáte nějakého Rolanda nebo Hertu, vemte je dneska na zmrzku. Slaví totiž svátek a nejsou to dnešní jediní oslavenci. Kulatých 50 dnes dovršila herečka a moderátorka Tereza Kostková, známá z taneční televizní show Stardance, a narozeniny má taky americký prezident Donald Trump. Na dnešek připadá taky Světový den dárců krve. Za jejich nezištnou pomoc děkujeme a všechny dárce krve srdečně zdravíme. Pouštíme žilou další songy, ať nám ta neděle stojí za to.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Rádio Haná. Olomouc, Svitavy a Moravská Třebová.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: A před dalšími hity se ještě kouknem na pražskou dopravu. Stojíme na jižní spojce u Kačerova ve směru na Barrandov, Nuselák směr centrum taky pětky a na příjezdu od Teplic tam policajti měří 70.
1: Taky vás to nezajímá?
2: Rádio Hana.
3: Víme, jak se jezdí tady.
2: Moravu máme projetou křížem krážem a proto od nás vždy slyšíte mnohem přesnější dopravní informace.
4: Pozor, v Olomouci nehoda na Palackého u lékárny.
5: Přerově kolona na tovární u autobusáku.
4: Lipník, tady je policie u stadionu.
2: Víme, jak se jezdí tady. Tady jsme doma.
4: Tady to známe.
2: Aktuální dopravu pro vás vysíláme.
6: Rádio Hana. Tady jsme doma.
7: Posloucháte Rádio Hana.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Ano, můžeme se na filmy dívat doma, na Netflixu, HBO, OnePlay, Disney Channel, pěkně z obýváku, ale v kinech ty filmy mají tak nějak větší kouzlo a hlavně větší plátno. Potvrzuje to i filmový expert Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema je ve vysílání. Ahoj.
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Než se pustíme do premiér tohoto týdne, které jsou mimochodem speciální tím, že jsou v režii velkých režisérských men, začnu počase nějakou statistickou zajímavostí. Mezi lety 2016 a 2025 přibylo v České republice 670 projekčních prostorů. Od roku 2024 ale navzdory vyššímu počtu kin klesá počet sedadel v sálech. Zdánlivý paradox má jednoduché vysvětlení. Současným trendem rozvoje kin je zvyšování pohodlí a různé varianty komfortních sedadel zaberou prostě víc místa.
1: Děkujeme za tuhle perličku, je super, že se to děje, že je takový vývoj. A jaké filmy mají místo během 2. červnového týdne v moravských kinech? První režisérská legenda tohoto týdne je Steven Spielberg.
2: Ano, začnu slibovanou režisérskou legendou. Po nějaké době uvidíme v kinech film od Stevena Spielberga, a to opět z jeho oblíbeného žánru.
3: Co se se mnou děje?
4: Lidé touží po pravdě. Jsem toho součástí. Mrzí mě, že do toho zatáhli i tebe.
2: Celou jeho kariéru ho provází otázka mimozemské existence a ve filmu Den odhalení nabízí Spielberg odpovědi. V Den odhalení se totiž lidstvo dozví pravdu, ale ne všem se tato pravda hodí do krámu.
5: Když to uděláš, už to nevrátíš.
2: Ve filmu uvidíte mimo jiné Colina Firtha nebo Emily Blunt.
6: I know which version Gary would prefer. Gary.
2: Dalším režisérským velikánem, který se drží svého stylu, je Guy Ritchie. Jeho příběhy z prostředí tajných služeb ožívají ve filmu Šedá zóna.
7: They work between the moral and the immoral. The black and the white.
2: Čekat můžete opět napínavou zápletku se skvělým obsazením. Jake Gyllenhaal, Rosamund Pike nebo Henry Cavill jsou záruka kvalitního filmového zážitku.
7: In the gray.
2: Třetí premiérou tohoto týdne je hudební komedie Srdcovka. V roli dvou kamarádů, kteří se snaží najít si své místo na hudebním výsluní, stvárnili Paul Rudd, známý jako Ant-Man, a Nick Jonas ze skupiny Jonas Brothers.
8: Wow, Danny Wilson, you were great up there. Come with me. I could tell within 2 minutes of meeting you.
2: Nakažlivě vtipný film s chytlavými refrény a dojemným outsider story vás příjemně naladí.
1: Mimozemský den odhalení, napínavá šedá zóna a hudební komedie Srdcovka jsou filmové premiéry v moravských kinech od tohoto čtvrtka a zasvětil nás do nich Radek Krojciger, náš filmový expert z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a hezký den všem posluchačům.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
1: Červnové novinky Rádia Haná.
9: Udělal to parádě, pojď synu!
1: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
10: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
9: Je to gól!
1: Výsledky,
10: komentáře,
1: statistiky,
10: zajímavosti.
1: Červený je měsícem fotbalu
10: a taky Itálie.
1: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
10: největší italské megahity
1: a soutěže o ceny.
11: Ciao bella.
1: Poslouchejte,
10: hrajte
1: a vyhrajte.
10: Navíc každé všední dopoledne u nás tiká stroj času.
1: Poslouchejte mezi 9 a 10
10: Procházku pamětí.
1: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
10: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
1: Italské léto.
10: Procházka pamětí.
1: 3 velké důvody,
10: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
1: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.
0: Jsme Rádio Haná.

0: Máme tu pro vás další zprávy. Nová pohybová zábava v Lipníku. Na sídlišti Zahradní vzniká nové parkourové hřiště. Hotové bude v červenci a nabídne překážky a prolézačky pro začátečníky i pokročilé vyznavače parkouru a freerunningu. Revitalizace největšího sídliště v Zábřeze, sídliště Severovýchod, pokročila do druhé etapy. Obnova přinese do konce roku modernizované povrchy, upravená parkovací místa, nové veřejné osvětlení i výsadbu zeleně. Dopravní policisté v Olomouckém kraji hlásí rekordní počty srážek se zvěří. Za uplynulou sezónu řešili přes 850 nehod, nejvíc jich bylo na Olomoucku. Vůbec nejnebezpečnější úsek je ale na Přerovsku na silnici první třídy mezi Kokorami a Předmostím. Řidiči by podle strážníků měli v kritických odpoledních hodinách ubrat plyn a dávat velký pozor, píše o tom Deník. Sport. Česká tyčkařka Amálie Švábíková nebude závodit na úterní zlaté tretře v Ostravě. Bronzová medailistka z letošního halového mistrovství světa se omluvila kvůli zranění kotníku, po kterém musí dohnat tréninkové manko. Fanoušci ale v Ostravě o skvělou tyčku nepřijdou. Největší hvězdou bude olympijská vítězka Katie Moonová z Ameriky, informuje Sport.cz.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Začátek týdne slibuje polojasné až oblačné nebe, výjimečně se nám může objevit přeháňka nebo bouřka. Napršet by ale nemělo více než 2 mm, na horách spadne maximálně 8 mm. Teplotní maxima se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni. Sluníčko se nám v plné síle ukáže v úterý, to bychom totiž měli mít jasno až polojasno. Rtuť teploměru v úterý vystoupá ke 24 stupňům. Máme tu i informaci pro alergiky, právě probíhá sezóna pilu travin a žita, skončila nám ale sezóna časných dřevin, jako je třeba bříza, blízka nebo olše.
1: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Rádio Hana,
1: Skyrock
0: i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádio Hana do telefonu,
1: Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte,
0: užívejte.
2: Rádio Hana.
3: Olomouc, Šumperk a Zábřeh.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Face.
1: Víte, že nejdražší hudební nástroj na světě byly housle Stradivárky, které se v roce 2011 prodaly za téměř 16 milionů dolarů? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hana.